jedna pesenka. A toľko vám novo spomení. Ľubivite ti pesni od 95 samo po Energy.